Dřív, než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

nie zmením ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno si